0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moravský tragéd, Lubomír Kostelka, původním povolání pastičkář. Už od svého útlého mládí pořád něco organizoval. Nic nenechal jen tak, pořád se snažil, aby se něco dělo, a tak taky jednou přišel a povídá: hele, Ladíku, nemohl bys říct tátovi, že bychom šli k vám na chatu? Já mám 50 litrů výborného vománkového vína. Já pám, jakýho? No, vománkovýho vína. No tak já jsem se neptal, já jsem v těch vínech nebyl tak zkušený, já pracoval vždycky v tvrdým alkoholu. No tak pano, prosím, já se táty zeptám. A táta říká, kolik vás bude? Já jsem říkal, asi 15, paže toho 50 litrů. Tak mě říkal, prosím pěkně, běžte, nezapalte tam nikde. V Brně se tenkrát v té době pít nedalo, protože nebyly sice záchytné stanice, ale v brněnské rovnosti vždycky uveřejnili fotografii. Pan Adolf Jebavý, řezník a uzenář, se opil a ulomil kraj chodníku. Nebo takovýhle, rozumíte, impertinence a to. Tak jsme si říkali, proč se máme někde tlumit, anebo potom se dostat do tisku. Tak jsme šli na Knížskou přehradu k nám do chaty. Nesli jsme 50, víte, co to je 50 litrů vína, 50 litrový demižon. Šli jsme, jako velbloudi, když cejtějí vodu, tak my přidávali, byli jsme na chatě, rychle jsme prostě rozdělal oheň, nanosilo se dříví venku, takový táborák, jako nanosili se skleničky od hořčice a teď se nalilo a každý, kdo se napil, takhle mírně zlapal po dechu a povídá, co to je? Co to je tohleto? Ono to mělo chuť něco jako mezi vermutem, griotkou, ale i pivo z toho jako mírně tak sládlo, víte? Co to je, Luboško? Pa, normální vománkový víno. Vománkový víno? Říkali, nechutná, ale jo, to není špatný, to není. Ono víno to bylo veselé, víte? Po dvou hořčičných skleničkách už jeden kamarád hrál na kytaru, aniž ji měl. Druhý pada, no něco ohromného, veselo z toho bylo. A tak se zapomnělo, co to vlastně pijeme, až jeden z nás, asistent výtvarníka z brněnského divadla, nějaký Kraus, si odskočil na chvilku do lesa. To už hvězdy svítily. Takhle koukáme, zpíváme si, najednou se vrací z lesa kamarád Kraus a povídá: Lubošku, co to pijeme za svinstvo? Kostelka: páno, dovol, jaký to je svinstvo? Kluci, jaký to je svinstvo? Pán, je blbej, když mu to nechutná, to nepije, pán. Moment, pánové. Já jsem byl v lese a mě tam svítí hovno.

0: to... Náma to otřáslo zaprvé, protože Kraus byl jinak velice slušný člověk. Takhle se nikdy nevyjadřoval. Přitom jsme viděli, že smrt mu kouká z očí. Říkali jsme, co to je, jaký pak tohle. On páno, co to je za víno? My jsme říkali, no, co to povídáš, to bychom museli vidět. On páš, tak pojďte se podívat. Tam to je. Vstoupili jsme na kraj lesa, tam na takové malinké pasece leželo něco, jako když upadne fosforeskující ručička z věžní hodin. Jako neonová trubka. Jako kdyby měli světlušky sjest. Něco strašného. To vám bylo tak sugestivní. V té tmě a příšeří toho lesa. My na to koukali. Povídáme, no to je zajímavý, ono to skutečně svítilo. Něco ohromného. A teď to začalo. No Lubošku, co to pijeme tohle, protože v té době probíhaly různý procesy. Jak Eisenponáci tam nebo tamhle si mysleli, že prostě vyzrají na československý dráhy, viděli smrti hlava na cisterně, řekli si, a to vám tak zbaštíme, tam bude jistě líh, on tam byl dřevitej, potom oslepli, že jo? Teď my jsme nemohli poznat, jestli slepne, pač mavilo jako v pytli, nic jsme neviděli stejně. Co to je, Lubošku, za víno? Jaký pak vománkový? Najednou jsme všichni viděli, že to nikdo nikdy neslyšel. On pánu Vománkovi, to je tak, podívejte se, mýmu strýci, který má vinohrad, zkysalo víno. Já přijel právě, když to chtěl vylejt, a pám strejčku, prosím tě, mě jako člověku z města bylo líto takovou tekutinu vylejvat, skysaný, neskysaný, já pám daruj mi to, on pám chlapče, když se s tím otrávíš, budeš mít zkažený žaludek, já si s tím nějak poradím. Přijel do Brna, tam měl takovou správcovou, která rozuměla všemu. A povídá, pane Kostelka, to je jednoduchý. Do skysaného vína se musí naložit léčivý byliny, víte? Ono to stáhne tu kyselost a potom je to víno. Eňo, něňo, povídá, dáte mi ochutnat? On pohá, samozřejmě. Šel, zháněl, povídá, ale žádný byliny jsem nesehnal, sehnal jsem jenom vománkovej keřík na revma, co je, co se obalujou nohy tím. Ale nebylo to špatný, dal jsem to tam víc, zase, na, jako, abych to vynahradil, že nejsou, a ono mi to zželatinovalo. Tak jsem skočil ke kolegům na farmacii, co študovali, ty mi dali čistý líh, já to zase rozředil, že jo? Zase to bylo moc řídký, zase do toho vománka. A tak z toho vzniklo z těch 30-50 litrů. Proto ty zvláštní chutě. Víte, ale jinak je to, pánové, nezávadný. Nikdo pá, závadný, nezávadný. Co když přijem k lékaři, už bude pozdě a ztratíme zrak. To chce doktora, okamžitě teď. Je tady někde na blízku lékař, já pám, je takovej trochu nelidumil. Doktor Znamínko, tady má chatu kousek, ten nesnáší vůbec nic. Ten nesnáší, že je tady přehrada, že my tady máme taky chaty a teď já tam k tomu člověku v noci mám jít kvůli tomu, že mi tady pijem nějaký svinstvo. On mi pak nedá se nic dělat, první pomoc je první pomoc. Tak já dost neochotně jsem šel, zabouchal jsem na tu jeho chatu tam u toho doktora Znamínka, tam se ozvalo. Co tady zavolá tohle v noci? Já pám, pane doktore, tady je menší, on pá, to je mi jedno, v noci zále, já jsem pá. Pane doktore, prosím pěkně, první pomoc. On pá, jaká první pomoc? Já pám, my pijem nějaký zvláštní víno. Bojíme se, že to je dřevitej líh, protože kamarádovi z toho lese svítí stolice. On pá, co to povídáte, z chlastu můžou svítit jedině oči, kamaráde. To mě to pořád přes dveře. Je noc, v noci se spí, ale jemu to nedalo, protože byl lékař a věděl, že první pomoc musíme poskytnout svýmu spolubližnímu, zvlášť, jsme lékaři, že ano? Jak říká Šterce, milostivá paní, samozřejmě, já jako promovaný adept Červeného kříže vás prohlídnout můžu, ovšem léčit ještě nesmím, že ano? A on byl lékař navíc. Tak mu to nedalo, oblík se a šel tam se mnou. No i na něj to zapůsobilo velice tedy otřesně. 14 mužských jak funebráků stojí na pasece a uprostřed něco divného. On kterou celou cestu mě vyvracel, že nemůže nic prostě z alkoholu svítit kromě očí. Tam zůstal, stuhnul a povídá, víte, že jo, skutečně svítí. Všichni říkají, my na to, pane doktore, už půl hodiny koukáme a nepřestává. A on povídá, komu to patří. A ten Kraus tak skromně povídal, to je moje, pane doktore. On na něj tak s uznáním pohleděl a povídá, no to je, to jsem ještě v životě neviděl. Z nás taky nikdo, víte? Ale protože to byl doktor, a řekl bych navíc doktor Ohař, tak začal ohledávat to okolí. Možná to byl soudní lékař, že ano? Kouká, kouká, najednou povídá, pojďte sem, pane Kraus. Tomu se moc nechtělo, víte, zase na ta samá místa, kde se tohle stvořil. Povídá, nezakop, vy jste tady o něco? Ten Kraus povídá, zakop, zakop, já do toho skoro upad. On pá, o tenhle pařez, vidíte? Ten pá, ano. On pá, podívejte se, to byl strouchní vělej pařez, víte? A on, když ho vzal a jen do něj dejch, tak ten pařez sám od sebe fosforeskoval, natož potom, když dostával tolik tepla z dola. A ten doktor z radosti, že nepijeme dřevitej líh, že není potřeba žádného lékařského zákroku, šel s náma ochutnat to vománkový víno a skutečně druhý den nejen nám, ale i jemu z toho chlastu svítili vesele v oči.
1: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Defunto.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Dobře, já se ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu.
3: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
2: Ano, děkuji. On tam totiž aj potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná. A kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypůjčil.
3: Ano, vemte si tu, ano, ano, nepotřebujeme.
2: Ano. Já ji za chvíli zase přinesu za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně. Jenom abyste o tom věděl, ano, děkuji.
3: No prosím.
2: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, poněče, já koukám tady z té židli čovář řebík a kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
3: Ale prosím, nechte ji tady.
2: Ano, to jenom, abyste o tom věděl. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, i kdyby si je roztrh, tak bylo by jí škoda samozřejmě, že jo, tak já ji tady nechám.
3: Jistě, tak ano, tak ji tady nechte.
2: Ano, ano.
3: Prostě chtělo by to.
2: Já ji nechám tady takhle stát, aby dlouho nerušil nějakým souráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
3: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
2: Ano, ano. A nebo semhle takhle jí dám kousek, semhle takhle jí dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
3: Já jsem to přestal.
2: Já bych si tu žili přece jenom vypůjčil, protože já jsem ten řebík zatlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili.
3: Tak. Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
2: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemyslel, že jsem ji ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí a ho nechci nechat tak dlouho stát, víte, on čeká, až bude po programu, on bych chtěl nějakou fotku od vás.
3: A fotografii?
2: Fotografii, ano, tak. Pokud možno přímo nějakou vaší, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl bych nějakou.
3: Tak to tady. Bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
2: Je, škoda. Nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
3: Nemám, je mě líto.
2: Je, to ale škoda, to je. Ani poprsí teda, nic takového tady nemáte?
3: Skutečně ne.
2: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je. To je. Teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
3: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
2: Ano, no to je pravda,
3: je
2: to nemůžete
3: říct. Skutečně líto.
2: Ano, takže.
3: Promiňte.
2: Ano, tak se nenajde. A nebo nemohl byste mě třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo. Abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
3: Prosím vás, víte
2: ano?
3: Co? Počkáte tam vzadu.
2: Vzadu ano,
3: a po programu já si napíšu vaši adresu.
2: Ano, tak ano? Jo, děkuji vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
3: prosím
2: hned.
3: Prosím vás, ano. Já si napíšu tu adresu.
2: Ano, napište si adresu. Ano. Tak to je, chcete adresu, že jo? Ano, aby
3: no,
2: se to,
3: ano,
2: aby se to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřed snad jméno napíšeme, že jo, jméno.
3: No ovšem, jméno, samozřejmě, ano. Tak.
2: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno komplet.
3: No ovšem, dohromady i křestní,
2: ano. I křestní, ano, já jsem zamyslel. Tak. Tak to je křestní, tak to je Holcman.
3: To snad není křestní.
2: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní.
3: Tak snad, prosím vás, dohromady,
2: je dohromady celé jméno. Celé jméno. Tak to je dohromady Felix Holcman.
3: Holcman?
2: Ano, s X se to píše.
3: Holcman s X?
2: Ne, Holcman je bez X, Holcman.
3: A tam přece žádné X není, že?
2: Ne, tam není, žádné, žádný X tam není.
3: Myslíte, říkáte? U Felix je pak vzadu X, ne?
2: Ne, u Felix je pak vzadu Holcman, u Felix.
3: To samozřejmě, tak ano. Prosím vás, a píše se to s dvěma N?
2: To Felix, nebo...
3: To Holcman samozřejmě.
2: Je to Holcman, ano, ale vzadu jenom, vzadu
3: ano,
2: se to
3: ano, to je samozřejmě. Vzadu, a to Holcman je s C nebo se Z?
2: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holcman, H.
3: To vím, ne, ale já myslím uprostřed.
2: No tak tam už žádný H není, že jo? To jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je O, je tam a takovýhle různý.
3: Víte co, prosím vás, nechme to. Felix Holcman tu adresu bych
2: jo,
3: si napsal.
2: Jo, tu adresu, ano. Mohl, a nebo chcete raději jméno mýho kluka nebo moje? On má úplně stejný jméno jako já.
3: Tak pak je to jedno.
2: No to je jedno vlastně, to je jedno. No. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
3: tak,
2: napište.
3: Tak tu adresu.
2: Ano, tu adresu. Chcel, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
3: tak,
2: napsal.
3: No, samozřejmě velmi rád.
2: Jo, tak to
3: víte,
2: ano, ano.
3: Milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych
2: jo,
3: potřeboval.
2: Adresu,
3: ano.
2: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos.

0: Ještě není, že jo, tak to jde jemu 6 let teprve, takže on to ještě kor tak neovládá, že jo, jako vy to ještě nedovede, až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo, to on ještě tak nedovede.
1: Tak to víte, všecko potřebuje svůj čas,
0: no, jo, ano.
2: Pohled tu adresu,
0: jo, tu adresu, tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk, jak si, to je stejně, on chodí na tu teorii,
1: ano.
0: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
1: Ale že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
0: To vám je úžasně zajímavý, jo. Úžasně, no jo.
1: Tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
0: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi namátkou.
1: No tón přece vzniká v krku.
0: Ne, jde právě, ne v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
1: V žaludku?
0: No jo, v žaludku, ano, tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
1: Myslíte, učitel zpěvu, ano?
0: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan semhle nahoru.
1: Myslíte vzduch?
0: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
1: A na hlasivkách.
0: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
1: A odborně vibrovat.
0: No, začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
1: To je skutečně, ta vaše teorie je velmi zajímavá.
0: No,
1: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
0: No jo, taky to zkoušel už, ano.
1: Jo?
0: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to neumí, ano, on to ještě tak neumí. No,
1: tak to já chápu, to samozřejmě všechno potřebuje svůj čas.
0: Ano,
1: že
0: potřebuje svůj čas.
1: Ano, ale já bych si napsal tu adresu, prosím.
0: Jo, tu adresu, tak to si, anebo víte co, pane Gott, vy byste mě mohl poslat, já chodím do pěveckého kroužku, tady mám vizitku našeho pěveckého, já totiž chodím taky do pěveckého kroužku,
1: tak,
0: že byste mě to poslal tam.
1: Dobrá, tak jo, já vám anebo, to pošlu na tu adresu.
0: No, anebo někdy tam mezi nás přijde, tam je veselo, tam se vám bude určitě líbit.
1: Dobrá,
0: přijďte,
1: uvidíme.
0: Tam někdy mezi nás.
1: Uvidíme.
0: Já si tu židli vemu pro kluka,
1: si
0: no.
1: Tu
0: ale určitě tam přijde, víte, mi tam vždycky spousta vína tam vypijeme a tančíme vždycky až do rána, karty tam hrajeme v tom pěveckém kroužku. Takže krásně, to se tam se vám bude líbit, tak naskráno, určitě tam.
1: Je, prosím vás, kdy tam teda potom zpíváte?
0: No kdy, no pak přeci po cestě domů.
3: Rádio Jihlava, 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslyšte, kolegyně, já bych vám řekl vtip rád, jestli můžu.
2: No.
1: Tak to přišel takhle člověk, tedy mužský to byl, přišel k lékaři, lékař si s ním pohovořil, prohlédl ho, pak se na něj tak koukne a povídá, poslouchejte člověče, nejste vy flegmatik? A ten pacient na to povídá, pane doktore, mě to jedno.
2: Aha, to byl ale mladší člověk,
1: proč?
2: Že jo? Já mám takový dojem, že je poměrně dost mladých flegmatiků. No všimněte si jich v tramvaji, všimněte si jich v autobusu. Sedí tak nějak flegmaticky a dokonce některý i flegmaticky čtou.
1: Jo,
2: no.
1: A to i ve vlaku.
2: No.
1: Já jsem si všim, že nám hodně mládež čte takhle v těch dopravních prostředcích.
2: No, člověk by řekl, že sedí knihomol vedle knihomola.
1: Jo. No. Já jsem dokonce zaslech jednoho, jak říká druhýmu, pojď sem knihovole, co to čteš knihovole?
2: No jo, no. Ale aby jsme zase neházeli všechny mladý do jednoho pytliku, že jo? Oni některý nečtou v tramvaji.
1: No jistě.
2: Některý spějí. Jo.
1: To jsem si taky všiml, no. A čím víc je tramvaj plná, tak tím víc těch mladých flegmatiků spí a za bílýho dne.
2: A to je divný, ne?
1: Že jo?
2: Starýho člověka v tramvaji spát nevidíte.
1: No tak ono, ve stoje se špatně usíná taky, že jo?
2: Já myslím, že to bude únava z dospívání, víte? Já jsem někde četla, že dneska je dospívání nějak namahavý a složitý.
1: No jo, víte? To jsem taky četl, prý z dospívání, prý jsou stresy různý
2: jo.
1: traumata, frustrace
2: flegmatismus.
1: Flegmatismus.
2: No, právě proto je důležitý vychovávat citlivě, trpělivě a taktně,
1: ano.
2: Že ne jako za stara.
1: No to ne, nepak jako za stara. Za stara nebylo sice někdy na činži, nebo na obě boty, ale dospívání bylo jednodušší.
2: No jistě,
1: to bylo primitivní dospívání, prosím vás, to i táta kolikrát vrazil ratolesti facku.
2: No, dneska by se napřed šel poradit s psychologem. Že?
1: No. A přitom, ale víte, když slyšíte a vidíte, jak mladí poslouchají hudbu, no tak to byste řekla, že mají nervy ze železa.
2: No jistě, no decibely třesou panelákem.
1: Sousedi píšou výhružný dopisy národnímu výboru.
2: Ale mladí v tom kraválu študujou.
1: No to mě povídejte, já je obdivuju.
2: Já taky.
1: Stereobedny duněj na plný pecky. Yes my baby, yes my love.
2: No.
1: A oni se učí vlastivědu.
2: No. Pamatujete, my jsme poslouchávali hudbu potichoučku, takový to moje srdce housle.
1: Blající šátek.
2: No, to bylo.
1: No jo, my jsme taky, kolegyně, na rande chodili velmi často pěšky.
2: Jo.
1: To. Dneska, prosím vás, já jsem byl tuhle u známých, oni mají takového 16-letého syna.
2: Jo.
1: Musím říct, velmi zdvořilej chlapec, on přišel, povídá, promiňte, že ruším. Tatínku, prosím tě, neměl bys pro mě korunu na metro?
2: Jo.
1: A ten můj známý otevřel peněženku a povídá, bohužel, chlapče, nejmenší, co mám, je 50 korun. A ten kluk povídá, to nevadí, tatičku, tak mi dej, já si vemu taxíka.
2: Ale tak, my dva si zrovna stěžovat nemůžeme na děti.
1: Na děti? Nemůžeme stěžovat na děti. To ne, to by nám ty děti dali.
2: No jo.
1: A nakonec... Nakonec já, víte, na mě jsou mi děti hodný. Musím říct, jsou hodný. Opravdu, mě dokonce slíbili, až budu starý, že se mi postarají o domov.
2: Důchodců.
1: Patří... Ale já kdykoliv přijdu domů, víte, z práce, tak oni už jsou okolo mě a už mě postrčejí šamrdly a říkají, tatínku, odpočiň si, než půjdeš pro uhlí. A...
2: No, tak. Moje dítě je na mě taky hodný.
1: Jo.
2: Všechno za mě udělá. I dluhy.
1: Víte, já si myslím, že nejdůležitější je, že ty děti s námi mají trpělivost.
2: Jo. A že pro nás mají pochopení.
1: No. Teď za malej ždibec tolerance
2: jim přenecháme konto v bance.
1: A 3+1 z loďí.
2: A auťák, ať si užijí.
1: A budem bydlet na venku.
2: A starat se jim o fenku.
1: A budem bydlet na kleti.
2: A starat se jim o děti.
1: A budem schánět jehněčí.
2: A to je možná přesvědčí,
1: že i rodiče jsou
2: k něčemu dobrý.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: sorry.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Promiňte, ale ta modrá opona měla být teď zrovna už nahoře a není, tak se... Opona. Opona. No tak je tam někdo u té opony? Haló?
2: No co má být?
1: Promiňte, já jenom, že tahle opona, tahle modrá, měla už být nahoře, že?
2: To je možný.
1: No.
2: On vedoucí oponář si odskočil zatelefonovat manželce.
1: To jo. A co vy?
2: Já jsem rozvedený. No. A jim?
1: No to slyším. Prosím vás, buďte tak moc hodný a vy byste to udělat neuměl.
3: Co?
1: Vytáhnout oponu.
3: Paní,
1: co?
3: To je tak snadný, že by to dokázal intelektuál.
1: No tak.
3: Vím, že na vytahování je tady vedoucí, víte?
1: Aha.
3: Já jsem jenom na spouštění, já jsem mladší oponář.
1: No.
3: Na spoušti má jenom na pokyn, paní.
1: No. A především jste velmi neochotnej, že jo?
3: Podívejte, tohle to mě neříkejte. To kdyby tady byl Véďa, kdyby vydal pokyn, já vám tu oponu třeba rozkmitám.
1: Výborný, jenomže ten váš Véďa tady není, ta opona musí být nahoře, tak přemýšlejte.
3: K čemu mě to navádíte?
1: Co?
3: Co pak? Co pak to se hodí, aby podřízený oponář přemýšlel? Já začnu přemýšlet. No. Mně napadne, že ta opona má být opravdu nahoře a zblbnu a půjdu ji vytáhnout. Ani nápad.
1: Ty sem. Ale pochopte, když to neuděláte, tak bude malér.
3: To bude malér vedoucího oponáře.
1: No ale vy byste mu mohl zabránit.
3: A proč bych to dělal?
1: Poslyšte, je vám snad jasný, co se může stát?
3: Aby ne.
1: No.
3: Může se stát, že budu konečně vedoucím oponářem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Vážení přátelé, promiňte, ale mám jedno důležité hlášení. Voláme majitele vozu zaparkovaného před divadlem ABN 8633. Opakuji, ABN 8633, je to banánově žlutý Chrysler. To jste vy? Tak se klidně posaďte, nic se neděje. Já jenom prosím vás, že máte na zadním okýnku máte dvě nové detektivky, tak jsem se chtěl zeptat, vy máte známosti v knize někde, nebo že byste pak na mě počkal po skončení.
1: S kým to tady rozmlouváte?
0: Ale seznámil jsem se s takovým roztomilým člověkem, který má, jak se zdá, konexe, víte?
1: A vy něco potřebujete?
0: Já, no tak potřebuju... Co? Potřebuju splašit něco pro svou sestru.
1: Jo.
0: Nepila, hrabala, párala.
1: A dejte pokoj.
0: Co dejte pokoj?
1: No jak dlouho?
0: Jak dlouho co?
1: No jak dlouho vaše sestra nepila a potom hrabala a párala? Není ona trošku...
0: Ne? Myslíte vyšinutá?
1: Ne, to by mě ve snu nenapadlo. To já jsem si jenom myslela, jestli není krapet psychicky cáklá nebo tak.
0: Tak bych si tedy vyprosil, abyste takhle mluvila o mý sestře. To tedy dovolte, to takhle já o vaší sestře nemluvím nikdy.
1: To ani nemůžete. Moje sestra je úplně normální.
0: No až na to, že šilhá.
1: No tak, nepatrně,
0: já bych řekl dost. Já jsem vedle ní seděl na vaší svatební hostině.
1: No a?
0: Celou dobu jedla z mýho talíře.
1: To. To vám mohlo jedině prospět. Rozhodně už jim nemůžete tvrdit, že moje sestra hrabala nebo párala.
0: Ale já nic takového netvrdím. Ale... Vy si myslíte tohleto o mý sestře.
1: A vy to vím od vás.
0: Ale houby víte, já říkám, že nepila. Ale...
1: Hrabala, párala.
0: Ale já říkám, že pro ní schání... No. Já mluvím o literatuře, jestli vám to cizí slovo cizí, tak mluvím o knihách.
1: No jistě, o knihách. Jo, promiňte, já myslím, když nedáte sestře cucnout, takže ona potom hrabe a párá. No,
0: to jsou autoři.
1: Knihy.
0: No právě, no já ne, já už jich několik mám, ale sestra.
1: Jo, no tak to já bych vám mohla ale sehnat, já mám známýho v knihkupectví.
0: Fakt?
1: No jistě, no, to byste byla hodná. Na představení.
0: Tady je, no. A ještě řekněte, že je tady vozem.
1: No jistě vozem.
0: No tak ten je tam, kde má žlutýho Chryslera.
1: Ale kde pak? Ten můj sedí tamhle a má šedivýho Trabanta.
0: On nemá Chryslera?
1: Chryslera. Milí kolego, knihy se neprodávají na vás.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V poslední době se nám několikrát stalo, že se na nás diváci obrátili s dotazy.
2: No, představte si to. Nás to pochopitelně velmi těší.
1: No tak nás to přímo hřeje.
2: Ano, nás to hřeje. 2-3 dopisy a vypínáme topení a slíkáme se.
1: Některé z došlých dotazů se daly vyřešit nahlédnutím do naučného slovníku. Například divák Zejda se nás ptá, z čeho je třeba platiti kodaň.
2: No, tak to je dotaz, že... Tady by se ptal, z čeho je třeba platiti kokodaň, že ano? Tak to myslím z hnědejch slepic,
1: ano,
2: ale...
1: Zatímco kodaň, že to ví každé malé dítě,
2: to je
1: hlavní
2: to...
1: město...
2: Toho. To je to hlavní město, to je hlavní, že jo? Prosím vás, podobné... Podobné dotazy nám, drazí přátelé, neposílejte. Nám adresujte otázky, které vám klade život, že? Dotazy z oblasti citových vztahů.
1: Ano, nebo z oblasti pracovní morálky.
2: Prostě neptejte se nás, alespoň ne písemně, na věci, na které vám odpoví Akademie věd.
1: Tak.
2: My máme stejně s Akademií věd takovou dohodu, my dva. My, že nebudeme fušovat do vědy a...
1: No a ona, že nebude pro legraci.
2: Jo, ano.
1: Takže bychom začali.
2: Tak teď už, prosím, konkrétní dotazy. Tak první dotaz poslal Alois Kadrnoška z Vysočan a ptá se nás, co soudíte vy dva, jako my dva, o letajících talířích?
1: To je zajímavá otázka.
2: No, tak nejde o otázku, nebo odpověď, že jo, právě.
1: Jo.
2: O letajících talířích, stručně, my soudíme, že manželský spory by se měly řešit smírněji.
1: Jo, bez použití nádobí, že?
2: Ano, tak no. Další dotaz.
1: Divačka Anna Tenká z Rachotína nám píše, že její manžel je 2 měsíce po infekční žloutence a že jí z opatrnosti nechce dát pusu. Ptá se nás, jak to je. Může se pacient po infekční žloutence líbat?
2: Může.
1: Může.
2: Může. Ovšem, pouze s dietní sestrou.
1: Zde se na nás obrací divačka Ptolemájová z Mikén u Opavy. Píše, nevím, čím to je, ale když manžel přijde z restaurace, nikdy nepoznám, je-li či není-li opilý. Neznáte způsob, jak to zjistit? To byste mohl vy, ne?
2: No co já, co to... Mě chodí manžel domů opilé.
1: No, to je pravda, nechodí.
2: Takových způsobů je, přátelé, celá řada.
1: Jo, dávejte třeba pozor, jak vás manžel oslovuje. Když vás oslovuje v množném čísle, tak už vás vidí dvakrát.
2: Je. Jedna paní si za tímto účelem koupila balonek a nechává manžela fouknout.
1: V tom je ovšem určité riziko. Uděláte to dvakrát, třikrát a manžel vám foukne na furt.
2: Jo, to je to. Jsou... Já bych ještě měl jednu poznámku. Jsou taky ženy, které nechávají své manžele v podobných situacích šplhat do třetího patra po okapové rouře. Tenhle test si ale, dámy, dobře rozmyslete, co záleží na tom taky, kolik by vám hodil vdovský důchod a tak, že?
1: Já si myslím, že nejhumánější způsob je pozorovat manžela, když se svléká. Pokouší-li se sundat kalhoty přes hlavu, tak už mu nenalejvejte.
2: A já tu mám další dotaz ženský. Paní Bémová píše, můj muž mluví celé noci ze spaní, co mám dělat? No, paní Bémová, to je jednoduchý. Zkuste ho nechat něco říct přes den.
1: Tohle se mi moc líbí. Tady píše nějaký Brůna z Černovsi. Moje žena má velmi ráda hrozny. Kdykoliv jsou na trhu, nosím jí je. To je roztomilý.
2: No.
1: Sdělte mi, zda nejsou stříkány nějakou jedovatou látkou.
2: Nejsou, je nám líto. Ten jed si budete muset obstarat jináč.
1: Další dotaz od diváka Krále z Opočna. Kdykoliv mi manželka žehlí kalhoty, mám je vyžehlené jenom ke kolenům. Co s tím? No, co s tím? Tak zkuste prodloužit manžel se šňůru u žehličky, že?
2: No, pokud to nedokážete, no tak noste šortky.
1: Tak dost.
2: Já myslím, že by to pro dnešek stačilo. Pište nám, odpovíme rádi na všechny dotazy.
1: Ano.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, to tady.
2: Ukažte mi to.
1: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
2: ale
1: jo?
2: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly.
1: Ne, ne,
2: ono
1: ne.
2: Vám to asi takovouhle už pomalučku rozsluhuje, rozumíte? Protože no. Blonďák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
1: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
2: Jo, dobře. Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
1: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
2: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili. Podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není. To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
1: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
2: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
1: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
2: No, musím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
1: No, počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte.
2: Ale...
1: To přece na černo to nejde.
2: Počkejte,
1: to
2: drahý Mráčku, pane, to ale nejde jako na zase černo. Jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
1: Tak pane referente,
2: no.
1: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
2: Přímo takhle?
1: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
1: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
1: Jo, to
2: moje,
1: je
2: ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
1: takhle,
2: se to maloval, víte?
1: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
2: No jo, třeba možný, ona se občas přesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
1: ale
2: víte?
1: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, to vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké blondiáky, tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
1: můžu,
2: jestli
1: můžu,
2: přijde.
1: Můžu, já no? Se najedu na kalendář, hledajte 11. května.
2: Kolik?
1: 11. května.
2: Teď jsme u toho, jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč?
1: Jak
2: dneska
1: to?
2: Je 11. května.
1: No právě, ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte.
1: No.
2: Vy chcete říct,
1: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
1: no.
2: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
1: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno vím! Oblíkni se, ti říkám! Oblíknout!
1: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
1: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
1: Ne, teď za 3 dny, až za 3 dny.
2: Přijdu možná až za 3 dny.
1: Jo.
2: Cože? Kde budu?
1: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
1: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
1: Ježiši,
0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane majore,
2: Ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali. Já vám to řeknu, hele. 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. No, za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko. Co mi bude chybět?
3: Znásilnění.
2: Víte, že dneska ani nějak ne.
3: Jedno tady totiž je, čeká venku.
4: U nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
2: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
4: Hleďte, to mě nezajímá, pane...
2: Majore,
4: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
2: No takhle. To je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
4: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše bláže něco provedla.
2: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
4: No dyť, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
2: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
4: Šmarja, co sem taháte naši blážu? Ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
2: No tak přivejte Žovku, no.
4: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
2: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem? Proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
4: Jež a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, je.
2: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
4: Jo, děkuji, tak.
2: Prosím vás.
4: No.
2: Koho teda vlastně znásilnili?
4: No, koho asi, pane Marie. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
2: Váš doktorovi.
4: Blůzičku.
2: Jo,

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželská debata. Ona říká, vše v tomhle domě je moje. Od nábytku po kuchyňské zařízení. Prádlo, peřiny, příbory, nádobí. Co jsi tu měl ty, než jsem si tě vzala? No řekni, co? Co jsem měl? Božský klid.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
0: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezké pondělí. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun.
6: Co se děje v kraji?
7: Kraj Vysočina chce letos přispět na opravy několika budov v ukrajinském Zakarpatí částkou 4,5 milionu korun. S ukrajinskou oblastí Vysočina spolupracuje 16 let, peníze jí poskytuje prostřednictvím dobročinného fondu, přes který dá také 40 tisíc korun na činnost zakarpatských spolků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera přicestoval do Británie na bilaterální jednání s premiérem Starmerem a také k rozhovorům v takzvaném formátu E3 plus Ukrajina, tedy i s francouzským prezidentem Macronem a německým kancléřem Mercem. Hlavním tématem diskuzí má být obrana Ukrajiny. Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 přečil českého pilota jen lídra šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou. Salač se skvěle naladil na nadcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny.
6: Rádio Jihlava. Stojí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ošetřovatel na psychiatrii upozorňuje pacienty ve společenské místnosti. Přátelé, a když se vydržíte ještě hodinu v tichosti dívat na televizi, tak vám ji pak pustím.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji pěkné ráno. V poslední době se v Česku objevují případy kontaminace zemědělské půdy toxickými látkami pocházejícími ze spaloven, které se používají jako hnojivo. V interní zprávě na toto riziko při nakládání s nebezpečnými odpady upozornilo ministerstvo vnitra. Česká inspekce životního prostředí kvůli tomu udělila pokuty za 1 000 000 korun.
7: Co se děje v kraji?
8: Vesnicí roku se na Vysočině letos stala osová bytýška na Žďársku. Obci s 950 obyvateli udělila hodnotitelská komise titul za péči o veřejný prostor, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradic i moderního života. Krajského kola soutěže se zúčastnilo 18 obcí. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros 4. titul ve čtyřhře a celkově získala 11. Grand Slamový titul v ženském deblu. S Američankou Taylor Townsendovou včera porazili ve finále na pařížské Antuce srbsko-kazašskou dvojici Kruničová Danilinová 6-2 7-5. Splnili roli nasazených jedniček a získali 3. společný titul.
7: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželka povídá manželovi. Miláčku, doktor mi dneska doporučil změnu vzduchu. Co ty na to? No, to je dobrý nápad. Ode dneška mi přestaň vařit ty hnusné těstoviny a uvidíš, jak se u nás pročistí vzduch.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezké pondělí. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun.
2: Co se děje v kraji?
3: Kraj Vysočina chce letos přispět na opravy několika budov v ukrajinském Zakarpatí částkou 4,5 milionu korun. S ukrajinskou oblastí Vysočina spolupracuje 16 let, peníze jí poskytuje prostřednictvím dobročinného fondu, přes který dá také 40 tisíc korun na činnost zakarpatských spolků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera přicestoval do Británie na bilaterální jednání s premiérem Starmerem a také k rozhovorům v takzvaném formátu E3 plus Ukrajina, tedy i s francouzským prezidentem Macronem a německým kancléřem Mercem. Hlavním tématem diskuzí má být obrana Ukrajiny. Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve Velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 přečil českého pilota jen lídra šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou. Salač se skvěle naladil na nadcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny.
2: Rádio Jihlava.

Ladíte Rádio Jihlava, ve Žďáru nad Sázavou by mohla stát rychlobruslařská hala. S představiteli města o ní ve Žďáru nad Sázavou jednal premiér Andrej Babiš. Stavba haly byla hlavním bodem programu návštěvy, které se účastnil i ministr vnitra Lubomír Metnar. Teď už další muzika.

Jedni ho milují, druzí nenávidí, ale všichni dnes znají kečup jako druh rajčatové omáčky. Možná vás tedy překvapí, že ve svých počátcích neměl s rajčaty nic společného. Zmíněné dochucovadlo původně vzniklo z některé z asijských zemí, snad v Číně, možná Malajzii a nebo Indonésii. Odtud pak název kečup v doslovném překladu rybí omáčka pronikl do anglicky mluvících zemí. V průběhu 18. století se někdejší asijská rybí omáčka proměnila v kuchyni kolonizátorů, nejprve v omáčku houbovou a o století později pak v rajčatovou. Průmyslově vyráběný kečup se následně stal poznávacím znamením amerického rychlého občerstvení a v této podobě se rozšířil prakticky do celého světa. Hlavními vývozci kečupu jsou dnes Itálie, Spojené státy a Nizozemí. Největšími milovníky kečupu, alespoň podle průměrné spotřeby na obyvatele, jsou možná překvapivě Kanaďani. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. No a to jdete pozdě. Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Ladíte Rádio Jihlava, Svitavská nemocnice by měla být v budoucnu vybavena magnetickou rezonancí. Společnost Nemocnice Pardubického kraje získala k pořízení přístroje doporučení Ministerstva zdravotnictví. Je vydáno na 36 měsíců. Pro instalaci magnetické rezonance budou nutné stavební úpravy. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Skonto nabité.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké pondělí. Policisté začnou při řešení přestupků o prázdninách používat elektronické pokutové bloky, zatím jen na vybraných silnicích. Při vypisování těch papírových se totiž stávají chyby a těch pak využívají řidiči, kteří prostřednictvím právníků usilují o zrušení uděleného trestu. Běžné papírové bloky ale úplně neskončí a stále budou k dispozici jako alternativa.
3: Co se děje v kraji?
4: Kraj Vysočina měl loni výdaje 23,14 miliardy korun. V meziročním srovnání je o více než 8% vyšší. Oproti očekávanému deficitu přes 1,7 miliardy ukončil kraj loňské hospodaření přebytkem 268 milionů korun. Čínský prezident Xi Jinping dnes zahájil dvoudenní návštěvu Severní Koreje, která je první od roku 2019. Na programu má mimo jiné i summit se svým severokorejským protějškem Kim Jong-unem. Na počest Xi Jinpinga vypálili vojáci 21 salv.
3: Sport.
4: Golfistka Nelly Kordová ovládla US Open a připsala si čtvrtý titul na majoru v kariéře. Světová jednička na turnajích elitní kategorie získala druhou trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na Chevron Championship.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Rekordmani roku se letos představí 12. června v Jihlavě a já vás tam pozvu za chvíli.
3: Rádio Jihlava 101.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, titul rekordman roku letos od pelhřimovské agentury Dobrý den získá tvůrce papírových replik motocyklů Václav Dohnalík či pokořitelka Mount Everestu Monika Benešová. Výsledky soutěže pořadatelé oznámí 12. června v Jihlavě, kde bude festival rekordů společně se dnem otevřených dveří krajského úřadu. V Pelhřimově se mezi české rekordmany třeba zapsal pražský silák Jan Okrucký. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák těžce onemocní. Teplota každou hodinu stoupá a jeho žena přichází ze sousedního pokoje. Myslím, že raději napíšu tvým rodičům, že jsi trochu nemocný. Ano, to uděláš dobře, ale víš, jací jsou. Prosím tě, hlavně ohleduplně. Za chvíli se žena vrací. Prosím tě, ve slově pohřeb se píše P nebo B?

0: Ladíte Rádio Jihlava, kraj bude v Třebíči kupovat byty pro potřeby nemocnice. Více o tom za pár chvil, teď další hity.
1: Hravé jaro na Rádio Jihlava.

0: mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Ladíte Rádio Jihlava, kraj Vysočina chce koupit 6 bytů pro nemocnici Třebíč. Mají sloužit k ubytování personálu nemocnice, alespoň to novinářům řekl hejtman Vysočiny Martin Kukla. Nákup bytů celkově za 47,46 milionů korun ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Dostupné byty pro pracovníky nemocnice zajišťuje kraj jinde. Ve městech, kde zřizuje nemocnice, kupuje byty a plánuje výstavbu bytových domů. V Novém Městě na Moravě a v Třebíči to bude ve spolupráci s městem. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1

Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun.

0: Komerční banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Od smrti Moniky a Kláry Kramných brzy uběhne 13 let. I když byl z dvojnásobné vraždy shledán vinným Petr Kramný, kauza stále žije. Případ by mohl být znovu otevřen kvůli novým zjištěním, která zpochybňují posudek, na jehož základě byl Kramný odsouzen k výjimečnému trestu.
4: Co se děje v kraji?
5: Vesnicí roku na Vysočině se letos stala osová bytýška na Žďársku. Obci udělila hodnotitelská komise titul za péči o veřejný prostor, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradic i moderního života. Krajského kola soutěže se zúčastnilo 18 obcí. Minulý rok krajské kolo na Vysočině vyhrálo Dolní město na Havlíčkobrodsku. Do konce tohoto roku má stát zprovoznit evropskou digitální peněženku, která by měla postupně nahradit českou aplikaci e-doklady a ulehčit cestování. S evropskou aplikací se bude možné prokázat i na dálku, a to třeba na e-shopech, což současné e-doklady neumožňují.
4: Sport.
5: Ve volbě prezidenta fotbalového klubu Real Madrid uspěl současný šéf Florentino Pérez. 79-letý kouč získal mandát řídit jeden z nejvýznamnějších evropských fotbalových klubů do roku 2030.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje Fugas. Tak máme lehce po 11. hodině a máme dneska 8. června. Je po víkendu, který mezi námi byl docela, co se počasí týče, vydařený. No a ještě dnešek také bude, ale k tomu se postupně dostaneme. Začal nám tedy nový pracovní týden a tak je úplně ideální čas v pohodě při poslechu Rádia Jihlava pozvolna nasadit to správné pracovní tempo. No a co vás všechno dneska čeká a nemine? No tak opět v první řadě to budou písničky, ale taky si třeba řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou třeba, že letní počasí dneškem končí a zítra začne déšť a ochladí se. Nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek či narozeniny. Tak si na to všechno rozhodně počkejte. Já přeji hezké pondělí, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: These beautiful things that I've got.
1: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava, a my se společně teď půjdeme podívat do světa hudby. Připraveny jsou totiž čerstvé hudební zprávy.
2: Zatra, zajímavosti z hudby a aktuality ze světa hudby.
1: Zpěvačka známá jako Mel B nebo Scary Space naznačila možnost opětovného shledání legendární dívčí skupiny Spice Girls. Formace letos totiž oslavuje významné jubileum. Od vydání jejich přelomového debutového singlu Wanna Be, který interpretky v roce 1996 katapultoval mezi globální hudební hvězdy, totiž uplyne přesně 30 let.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
4: Bylo to vtedy v roku 1903, keď fúkol
1: vietor. Přežil havárii na motorce v asijské divočině, dále utíkal z vietnamské nemocnice, v Nepálu zachraňoval dívku před únosci a už 16 let bojuje s nespamostí. Zpěvák, fotograf a dobrodruh Miroš Majda toho má za sebou hodně a své zážitky přetavil v hudební

0: Po mnoha letech ježdění v drahých limuzínách se americká herečka a zpěvačka Jennifer Lopez ukázala také v newyorském metru. Svezla se spolu s komikem Rahmou, a to v rámci natáčení jeho podcastu. Během rozhovoru vyšlo najevo, že JL jela pozemkou po 5 letech a vůbec nedokázala odhadnout, kolik vlastně taková jízdenka stojí.
1: Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pán přijde do restaurace a objedná si polévku, ve které najde dlouhý mastný vlas. Okamžitě si zavolá číšníka a povídá: pan vrchní, v polévce byl tenhle vlas?
2: Jak je to možný?
1: Teď celému personálu při té úplavici vlasy vypadaly.

0: se, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. No a my se teď můžeme mrknout na to, kdo 8. června slaví svátek. Tak jsou to Medar, Pieva a Vilém. No, tak všem přejeme všechno nejlepší k svátku a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska pondělí a je 8. června. A tak se můžeme mrknout na dnešní pronostiky. Jedna říká, jaké počasí na Medarda bývá, 6 neděl trvání pak mívá. Nebo Medardova kápě, 40 dní kape. A ještě jedna, Medard nemá mrazu více, by nezmrzly nám vinice. Tolik tedy pronostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Vláda ANO, SPD a motoristů chce zpřísnit podmínky vyplácení dávek pro ukrajinské uprchlíky. Jde o součást rozsáhlejšího návrhu zákona, který kabinet označuje jako bezpečnostní novelu. Ale zatímco novela má platit od začátku příštího roku, změny v dávkách se rozběhnou až od 1. ledna 2028. Ministerstvo vnitra to zdůvodňuje tím, že na změny se musí připravit elektronické systémy nebo úřady práce.
0: Co se děje v kraji?
1: Uzavřený most na Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě, který dělníci kvůli nízké nosnosti kompletně bourají a staví místo něj nový, nahradilo provizorní přemostění pro vybrané vozy a chodce. Lávka je ale tak úzká, že se na ní vejde jen jeden člověk. Problém mají cyklisté, vozíčkáři i třeba maminky s kočárkem. Nejméně 16 mrtvých a více než 200 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 7,8 stupně, které v noci na dnešek zasáhlo filipínský ostrov Mindanao. Otřesy poškodili řadu budov a klíčový most ve městě General Santos. Zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Malajsie už zasažené zemi nabídla pomoc.
0: Sport.
1: Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Nejlepší z Češek Tereze Širůčkové finále těsně uniklo a byla devátá. Michaela Smetanová skončila v Praze 15.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní poledne vám všem, také pohodový poslech z vln Rádia Jihlava přeje Fugas. Samozřejmě také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já teď nabízím další recept a dneska konkrétně to bude na to, jak se dělá bezinková šťáva z květů. Tak si na to počkejte, protože vás to čeká už za malou chvíli. No a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Posloucháte Rádio Jihlava, protože je poledne, tak tady mám další recept. Ovšem tentokrát nepůjde o jídlo, ale řekneme si, jak se dělá bezinková šťáva z květů. Citrony oloupeme, nakrájíme na kolečka a zbavíme je jader. Vodu svaříme a necháme vychladnout. Květy prosypeme kyselinou citronovou, přidáme kolečka citronu a zalijeme předvařenou vodou. Necháme asi 24 hodin odstát. Můžeme i déle, ale směs nesmí začít kvasit. Tekutinu přecedíme přes plátínko, přisypeme k tomu cukr a zahříváme až na 85 stupňů. Průběžně mícháme a sbíráme z povrchu pěnu. Horký syrup i hned plníme do nahřátých čistých lahví, hrdla ostřeme čistou utěrkou, okamžitě uzavřeme a lahve alespoň na 30 minut položíme dnem vzhůru. Nejlépe se hodí lahve se šroubovacím víčkem, ale můžeme použít i klasické zavařovací sklenice a sirup v nich sterilizovat při 80 stupňů, aby déle vydržel.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželská debata. Ona říká, vše v tomhle domě je moje. Od nábytku po kuchyňské zařízení. Prádlo, peřiny, příbory, nádobí. Co jsi tu měl ty, než jsem si tě vzala? No řekni, co?
2: Co jsem měl? Božský klid.

0: Jaro na rádiu Jihlava. Posloucháte, dámy a pánové, pondělní vysílání rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje hezký den a posílá za vámi úplně novou pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane doktore.
0: Dobrý den, co vás trápí?
2: No víte, já už se nějaký ten čas nemůžu vyčůrat. Prostě to nejde, no.
0: Aha. Tak víte co, slikněte se a já se na to podívám.
2: Ježiš, pane bože, teď vy na ně máte úzel. A jo, chleba jsem zapomněl koupit.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte Rádio Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje pěkný den. Máme dneska pondělí 8. června.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Vesnicí roku na Vysočině se letos stala osová bytýška na Žďársku. Obci s 950 obyvateli udělila hodnotitelská komise titul za péči o veřejný prostor, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradic i moderního života. Krajského kola soutěže se účastnilo 18 obcí. Výsledky pak sdělila mluvčí kraje Jitka Svatošová. Minulý rok krajské kolo na Vysočině vyhrálo Dolní město na Havlíčkobrodsku.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
0: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Hezké odpoledne. Oddálit věkovou hranici pro chirurgickou změnu pohlaví o 3 roky na 21 let chce spolu s nastavením dalších podmínek skupina senátorů ze 3 klubů v novele, kterou by se Senát mohl začít zabývat příští týden. Změny občanského zákoníku a dalších norem připravili v reakci na předloňské rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil zákonnou podmínku chirurgického zákroku pro úřední změnu pohlaví.
6: Co se děje v kraji?
7: Důležitá trať mezi Kolínem a Brnem přes Havlíčkův Brod se bude modernizovat podstatně déle, než Správa železnic původně plánovala. Důvodem je nedostatek peněz. Vyplývá to z informací na stránkách Správy železnic o termínech zahájení stavby a z tiskové zprávy k výběru dodavatele projektové dokumentace pro úsek Havlíčkův Brod Pohled. Prohlídka dominanty německého Kolína nad Rýnem už nebude zadarmo. Za vstup do známé katedrály svatého Petra lidé od července zaplatí v přepočtu 290 korun. Podle církevních představitelů má poplatek pokrýt zvýšené náklady na zachování památky. Vstup zůstane zdarma pro účastníky bohoslužeb, děti do 13 let, osoby s těžkým postižením a jejich doprovod nebo na náboženské svátky.
6: Sport.
7: Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siniaková 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na známého fotografa Jana Soutka. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já vám všem přeji krásné pondělní odpoledne.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Život bývalého bouřliváka. Jana Sautka zazdí. Už není tím, koho známe. Vítejte v bulvárním okénku. Svůj dlouhý život prožil naplno se vším všudy, ale nyní se zcela izoloval. Život tráví za pomyslnou zdí. Legendární fotograf Jan Saudek ve svých 91 letech se podle slov manželky Pavlíny stáhl do ústraní. Naznačila, že jeho zdravotní stav není dobrý. Je těžké to popsat. Každopádně už si nepředstavujete toho Jana Saudka, který byl známý v médiích svým bouřlivým životem. Upozornila, že éru divokého umělce, který miloval být středem pozornosti, má už Jan dávno za sebou.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Ošetřovatel na psychiatrii upozorňuje pacienty ve společenské místnosti. Přátelé, a když se vydržíte ještě hodinu v tichosti dívat na televizi, tak vám ji pak pustím.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den. Podle předpovědi meteorologů by dnes měl být naposledy den aspoň trochu se podobající létu. Dneska tedy ještě sluníčko a teploty kolem 24 stupňů. Zítra už ale dorazí déšť, ochlazení, protože teploty spadnou na 19 stupňů a dokonce pozítří na 14 stupňů. A tak by pak už mělo být až do pátku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní vysílání Rádia Jihlava dneska s datem 8. června. No a já už se musím pomalu rozloučit, protože čas se mi naplnil a k mikrofonu musím pustit svoji kolegyni Katku, která vám bude dělat společnost v následujících 2 hodinách. Já osobně se na vás znovu budu těšit zase zítra v 11 hodin dopoledne. A do té doby čau vás fugas.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezké pondělí. Policisté začnou při řešení přestupků o prázdninách používat elektronické pokutové bloky, zatím jen na vybraných silnicích. Při vypisování těch papírových se totiž stávají chyby a těch pak využívají řidiči, kteří prostřednictvím právníků usilují o zrušení uděleného trestu. Běžné papírové bloky ale úplně neskončí a stále budou k dispozici jako alternativa.
5: Co se děje v kraji?
6: Kraj Vysočina měl loni výdaje 23,14 miliardy korun. V meziročním srovnání je o více než 8% vyšší. Oproti očekávanému deficitu přes 1,7 miliardy ukončil kraj loňské hospodaření přebytkem 268 milionů korun. Čínský prezident Xi Jinping dnes zahájil dvoudenní návštěvu Severní Koreje, která je první od roku 2019. Na programu má mimo jiné i summit se svým severokorejským protějškem Kim Jong-unem. Na počest Xi Jinpinga vypálili vojáci 21 salv.
5: Sport.
6: Golfistka Nelly Kordová ovládla US Open a připsala si čtvrtý titul na majoru v kariéře. Světová jednička na turnajích elitní kategorie získala druhou trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na Chevron Championship.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodové pondělí. Víme, že kraj Vysočina chce letos přispět na opravy několika budov v ukrajinském Zakarpatí částkou 4,5 milionu korun. Podrobnosti už za moment.
5: Rádio Jihlava. 101,1

Hezké odpoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Kraj Vysočina chce letos přispět na opravy několika budov v ukrajinském Zakarpatí částkou 4,5 milionu korun. S ukrajinskou oblastí Vysočina spolupracuje 16 let, peníze jí poskytuje prostřednictvím dobročinného fondu, přes který dá také 40 tisíc korun na činnost zakarpatských spolků. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželka povídá manželovi. Miláčku, doktor mi dneska doporučil změnu vzduchu. Co ty na to? No, to je dobrý nápad. Ode dneška mi přestaň vařit ty hnusné těstoviny a uvidíš, jak se u nás pročistí vzduch.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka přeje pohodové odpoledne. Vesnicí roku na Vysočině se letos stala osoba
1: blížka. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Vesnicí roku na Vysočině se letos stala osoba Býtýška na Žďársku. Obcí s 950 obyvateli udělila hodnotitelská komise titul za péči o veřejný prostor, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradici moderního života. Krajského kola soutěže se zúčastnilo 18 obcí. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava přijme krásný den.
1: A tak končí naše roky, zalazuju po tobě tvoje stopy. A tak končí naše cesta společná.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Od smrti Moniky a Kláry Kramných brzy uběhne 13 let. I když byl z dvojnásobné vraždy shledán vinným Petr Kramný, kauza stále žije. Případ by mohl být znovu otevřen kvůli novým zjištěním, která zpochybňují posudek, na jehož základě byl Kramný odsouzen k výjimečnému trestu.
3: Co se děje v kraji?
4: Vesnicí roku na Vysočině se letos stala osová bytýška na Žďársku. Obci udělila hodnotitelská komise titul za péči o veřejný prostor, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradic i moderního života. Krajského kola soutěže se zúčastnilo 18 obcí. Minulý rok krajské kolo na Vysočině vyhrálo Dolní město na Havlíčkobrodsku. Do konce tohoto roku má stát zprovoznit evropskou

0: Digitální peněženku, která by měla postupně nahradit českou aplikaci e-doklady a ulehčit cestování. S evropskou aplikací se bude možné prokázat i na dálku, a to třeba na e-shopech, což současné e-doklady neumožňují.
1: Sport.
0: Ve volbě prezidenta fotbalového klubu Real Madrid uspěl současný šéf Florentino Pérez. 79-letý kouč získal mandát řídit jeden z nejvýznamnějších evropských fotbalových klubů do roku 2030.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že jihlavská zoo přidala 2 ze 3 odchovaných aligátorů čínských do Polska. Podrobnosti za pár minutek.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Jihlavská zoo přidala dva odchované aligátory čínské do Polska. Mladé samice převzala zoo, která je v současnosti jedinou polskou zahradou chovající tento kriticky ohrožený druh. Tříletí jihlavští aligátoři už si tam zvykají na nové terárium. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. No a to jdete pozdě. Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Pěkné pondělní odpoledne, ladíte rádio Jihlava, Katka s vámi. Kraj bude v Třebíči kupovat byty pro potřeby nemocnice a podrobnosti se dozvíte, kdy zůstanete s námi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Kraj Vysočina chce koupit 6 bytů pro nemocnici Třebíč. Mají sloužit k ubytování personálu nemocnice. Nákup bytů celkově za 47,46 milionů korun ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Dostupné byty pro pracovníky nemocnice zajišťuje kraj i jinde. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Vláda ANO, SPD a motoristů chce zpřísnit podmínky vyplácení dávek pro ukrajinské uprchlíky. Jde o součást rozsáhlejšího návrhu zákona, který kabinet označuje jako bezpečnostní novelu. Ale zatímco novela má platit od začátku příštího roku, změny v dávkách se

0: zběhnou až od 1. ledna 2028. Ministerstvo vnitra to zdůvodňuje tím, že na změny se musí připravit elektronické systémy nebo úřady práce.
1: Co se děje v kraji?
0: Uzavřený most na Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě, který dělníci kvůli nízké nosnosti kompletně bourají a staví místo něj nový, nahradilo provizorní přemostění pro vybrané vozy a chodce. Lávka je ale tak úzká, že se na ní vejde jen jeden člověk. Problém mají cyklisté, vozíčkáři i třeba maminky s kočárkem. Nejméně 16 mrtvých a více než 200 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 7,8 stupně, které v noci na dnešek zasáhlo filipínský ostrov Mindanao. Otřesy poškodili řadu budov a klíčový most ve městě General Santos. Zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Malajsie už zasažené zemi nabídla pomoc.
1: Sport.
0: Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Nejlepší z Češek Tereze Širůčkové finále těsně uniklo a byla devátá. Michaela Smetanová skončila v Praze 15.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 8. června. No a my stále prožíváme pohodové pondělní odpoledne a Fugas vám z vln 101.1 FM přeje pěkný den. A už za chvilku jsem připraven opět vás provázet tím dnešním vysíláním. A společně se mnou jsou připraveny písničky, informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, proč někdo může mít pocit, že je magnetem na komáry. Taky se dozvíme, kdo se v tento den ze slavných kdy narodil. Tak si na ty podrobnosti určitě počkejte, nenechte si je ujít. Já přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: se, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Máte pocit, že přitahujete komáry mnohem víc než ostatní? No, není to náhoda. Existuje totiž mnoho odborně recenzovaných vědeckých studií, které naznačují, že někteří lidé jsou skutečnými magnety na komáry. Příčina spočívá v kombinaci složení pokožky, chemie tělesného pachu a dokonce i drobných mikroorganismů žijících na kůži. Na rozdíl od babských povídaček o sladké krvi, však tato zjištění vycházejí z laboratorních důkazů kontrolovaných experimenty z chemických analýz.
1: Letní servis Rádia

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák těžce onemocní. Teplota každou hodinu stoupá a jeho žena přichází ze sousedního pokoje. Myslím, že raději napíšu tvým rodičům, že jsi trochu nemocný. Ano, to uděláš dobře, ale víš, jací jsou. Prosím tě, hlavně ohleduplně. Za chvíli se žena vrací. Prosím tě, ve slově pohřeb se píše P nebo B?

0: Posloucháte pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava. Máme dneska 8. června.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Ode dneška nastoupila do ulice Evžena Rošického stavební firma, která zde dokončí její rekonstrukci. První etapa prací od 8.6. bude uzavřen úsek mezi ulicemi kapitána Jaroše a Pavlovova. Vjezd bude možný pouze povolením stavby.

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 8. června a kdo pak ze známých se nám kdy v tento den narodil? Tak třeba zpěvák Ben Kristoval, herec Lukáš Vaculík, atletka Kateřina Šafránová, ale taky třeba velšská zpěvačka Bonnie Tyler. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

hledám světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nepřekvapení.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Hezké odpoledne. Oddálit věkovou hranici pro chirurgickou změnu pohlaví o 3 roky na 21 let chce spolu s nastavením dalších podmínek skupina senátorů ze 3 klubů v novele, kterou by se senát mohl začít zabývat příští týden. Změny občanského zákoníku a dalších norem připravili v reakci na předloňské rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil zákonnou podmínku chirurgického zákroku pro úřední změnu pohlaví.
6: Co se děje v kraji?
7: Důležitá trať mezi Kolínem a Brnem přes Havlíčkův Brod se bude modernizovat podstatně déle, než správa železnic původně plánovala. Důvodem je nedostatek peněz. Vyplývá to z informací na stránkách správy železnic o termínech zahájení stavby a z tiskové zprávy k výběru dodavatele projektové dokumentace pro úsek Havlíčkův Brod Pohled. Prohlídka dominanty německého Kolína nad Rýnem už nebude zadarmo. Za vstup do známé katedrály svatého Petra lidé od července zaplatí v přepočtu 290 korun. Podle církevních představitelů má poplatek pokrýt zvýšené náklady na zachování památky. Vstup zůstane zdarma pro účastníky bohoslužeb, děti do 13 let, osoby s těžkým postižením a jejich doprovod nebo na náboženské svátky.
6: Sport.
7: Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siniaková 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře.
6: Rádio Jihlava.
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. No a už za malý okamžik si řekneme, že za pobyt u moře si lidé letos připratí až 1000 korun. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Tak buďte s námi, buďte dobře naladěni a já vám všem přeji hezké odpoledne a posílám další hit.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Kdo ještě vybírá, kam k moři vyrazí na dovolenou, neměl by už moc otálet. Zájezdy do oblíbených zemí na jihu Evropy se rychle plní a tenčí se i možnosti ubytování pro ty, kdo pojedou po vlastní ose. K tomu oblíbené Chorvatsko, Itálie i Španělsko zdražily a už jen kvůli vyšším cenám benzínu a letenek si teď rodiny oproti loňsku připlatí až tisíce korun.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan přijde do restaurace a objedná si polévku, ve které najde dlouhý mastný vlas. Okamžitě si zavolá číšníka a povídá: pan vrchní, v polévce byl tenhle vlas? Jak je to možný? Teď celému personálu při té úplavici vlasy vypadaly.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne. Důchodci už žádné další peníze z mimořádné valorizace v roce 2023 nedostanou. Tehdejší vláda Petra Fialy ji na poslední chvíli zákonem snížila, což hnutí ANO neúspěšně rozporovalo o ústavního soudu. Nyní ministryně financí z téhož hnutí Alena Schillerová oznámila, že už částku, o kterou penzisté tímto krokem přišli, není možné vrátit. No a přitom vrátíme vám to, co vám Fialova vláda vzala. Tehdy hlavní volební heslo. To uplavalo jako veslo.
1: Takže to zhrnu. Já si myslím, že my chceme jít spíš cestou nižší.
2: Hele, ty řečičky, vodaník si nech pro kanára.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava a já vám teď nabízím hudební rubriku Zadrak, neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Zpěvačka známá jako Mel B nebo Scary Space naznačila možnost opětovného shledání legendární dívčí skupiny Spice Girls. Formace letos totiž oslavuje významné jubileum. Od vydání jejich přelomového debutového singlu Wanna Be, který interpretky v roce 1996 katapultoval mezi globální hudební hvězdy, totiž uplyne přesně 30 let.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava. Bylo to vtedy v roku 1903, keď fúkol vietor.
0: Přežil havárii na motorce v ázijské divočině, dále utíkal z vietnamské nemocnice, v Nepálu zachraňoval dívku před únosci a už 16 let bojuje s nespamostí. Zpěvák, fotograf a dobrodruh Miroš Majda toho má za sebou hodně a své zážitky přetavil v hudební

0: Po mnoha letech ježdění v drahých limuzínách se americká herečka a zpěvačka Jennifer Lopez ukázala také v newyorském metru. Svezla se spolu s komikem Rahmou, a to v rámci natáčení jeho podcastu. Během rozhovoru vyšlo najevo, že JL jela pozemkou po 5 letech a vůbec nedokázala odhadnout, kolik vlastně taková jízdenka stojí.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké pondělí. Policisté začnou při řešení přestupků o prázdninách používat elektronické pokutové bloky, zatím jen na vybraných silnicích. Při vypisování těch papírových se totiž stávají chyby a těch pak využívají řidiči, kteří prostřednictvím právníků usilují o zrušení uděleného trestu. Běžné papírové bloky ale úplně neskončí a stále budou k dispozici jako alternativa.
3: Co se děje v kraji?
4: Kraj Vysočina měl loni výdaje 23,14 miliardy korun. V meziročním srovnání je o více než 8% vyšší. Oproti očekávanému deficitu přes 1,7 miliardy ukončil kraj loňské hospodaření přebytkem 268 milionů korun. Čínský prezident Xi Jinping dnes zahájil dvoudenní návštěvu Severní Koreje, která je první od roku 2019. Na programu má mimo jiné i summit se svým severokorejským protějškem Kim Jong-unem. Na počest Xi Jinpinga vypálili vojáci 21 salv.
3: Sport.
4: Golfistka Nelly Kordová ovládla US Open a připsala si čtvrtý titul na majoru v kariéře. Světová jednička na turnajích elitní kategorie získala druhou trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na Chevron Championship.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.

0: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem stále máme 8. června a taky máme lehce po 18. hodině a i v této době vám společnost na Rádiu Jihlava bude dělat Fugas. Mohu vám slíbit, že už za chvilku se dozvíme, jak zjistíme, že někdo odposlouchává náš telefon. No, tak já vám všem přeji hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit za hitem.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Mobilní telefony nosíme u sebe téměř neustále, proto je myšlenka jejich potenciálního zneužití k poslechu znepokojivá. Dobrou zprávou je, že ochránit své soukromí můžete vlastními silami, a to prostřednictvím správného nastavení vašeho telefonu. Pozor třeba na neobvyklé zvuky při hovorech. Během telefonního rozhovoru byste neměli zaznamenávat žádné podivné zvuky jako pískání, pípání, klikání nebo pulzující šumy. Tyto zvuky mohou totiž indikovat probíhající nahrávání hovoru.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželská debata. Ona říká, vše v tomhle domě je moje. Od nábytku po kuchyňské zařízení. Prádlo, peřiny, příbory, nádobí. Co jsi tu měl ty, než jsem si tě vzala? No, řekni, co? Co jsem měl? Božský klid.

0: Život bývalého bouřliváka Jana Soutka zazdí. Už není tím, koho známe. Vítejte v bulvárním okénku. Svůj dlouhý život prožil naplno se vším všudy, ale nyní se zcela izoloval. Život tráví za pomyslnou zdí. Legendární fotograf Jan Soutek ve svých 91 letech se podle slov manželky Pavlíny stáhl do ústraní. Naznačila, že jeho zdravotní stav není dobrý. Je těžké to popsat. Každopádně už si nepředstavujete toho Jana Soutka, který byl známý v médiích svým bouřlivým životem. Upozornila, že éru divokého umělce, který miloval být středem pozornosti, má už Jan dávno za sebou.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, dneska je pondělí 8. června a toto na tom nás teď bude zajímat, protože míříme do pražského Klementýna. Tak, zatím nejtepleji bylo 8. června v roce 2014, bylo 33,5 stupně. Nejnižší teploty byly 8. června naměřeny v roce 1837, kdy bylo jen 5,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17,5 stupně. No a to je všechno pro dnešek, dámy a pánové. Já se s vámi loučím, přeji vám hezký zbytek toho dnešního podvečera i večera stráveného s rádiem Jihlava a budu se na vás těšit zase zítra. V 11 dopoledne tady na vás budu čekat. Do té doby, čau vás fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Od smrti Moniky a Kláry Kramných brzy uběhne 13 let. I když byl z dvojnásobné vraždy shledán vinným Petr Kramný, kauza stále žije. Případ by mohl být znovu otevřen kvůli novým zjištěním, která zpochybňují posudek, na jehož základě byl Kramný odsouzen k výjimečnému trestu.
3: Co se děje v kraji?
4: Vesnicí roku na Vysočině se letos stala osová bytýška na Žďársku. Obci udělila hodnotitelská komise titul za péči o veřejný prostor, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradic i moderního života. Krajského kola soutěže se zúčastnilo 18 obcí. Minulý rok krajské kolo na Vysočině vyhrálo Dolní město na Havlíčkobrodsku. Do konce tohoto roku má stát zprovoznit evropskou digitální peněženku, která by měla postupně nahradit českou aplikaci e-doklady a ulehčit cestování. S evropskou aplikací se bude možné prokázat i na dálku, a to třeba na e-shopech, což současné e-doklady neumožňují.
3: Sport.
4: Ve volbě prezidenta fotbalového klubu Real Madrid uspěl současný šéf Florentino Pérez. 79-letý kouč získal mandát řídit jeden z nejvýznamnějších evropských fotbalových klubů do roku 2030.
3: Rádio Jihlava 101.1

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Ošetřovatel na psychiatrii upozorňuje pacienty ve společenské místnosti. Přátelé, a když se vydržíte ještě hodinu v tichosti dívat na televizi, tak vám ji pak pustím.

0: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželka povídá manželovi. Miláčku, doktor mi dneska doporučil změnu vzduchu. Co ty na to? No, to je dobrý nápad. Ode dneška mi přestaň vařit ty hnusné těstoviny a uvidíš, jak se u nás pročistí vzduch.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. No a to jdete pozdě. Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Nechte se bavit.
1: Rybarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
2: Ahoj, lásko moje.
3: No tak prosím, teda. Tebe.
2: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
3: Lháři, jeze.
2: Ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš. Porra.
3: Já dabing prakticky nedělám, že jo? To přece není umění. To dovede každej, že jo? Otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
2: Jo, to ti můžu říct.
3: No.
4: Takže ano. Tady to někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
3: Ježišmarja, pach smrti.
4: Jo.
3: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele.
4: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
3: dobře,
4: nadabovat.
3: Dobře.
4: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
3: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
4: mluvím já. Oni jak říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
3: Co je to tam za babu? No v té posteli.
4: To je jeho maminka.
3: Jeho matka?
4: No.
3: Jako Nicholsona?
4: No.
3: No to je vyloučený, ten vůbec není podobnej. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
4: Jo.
3: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
4: Čí milenka?
3: No toho Nicholsona přece.
4: A proč jako?
3: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
4: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
3: Já jsem sem vůbec lezla.
4: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový.
3: Jedno. Ale
4: tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
3: No vidím, tady, no.
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl. Tak byl nebo nebyl?
4: Můj bratr byl, to ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme, jo?
3: Smrkneme,
4: takže...
3: Sluchátka si vemem, ne?
4: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším. Mami,
3: byl tu byl?
4: Já tě
3: tak
4: neslyším.
3: Tak byl nebo nebyl? No
4: to je brzo zase,
3: brzo?
4: Ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
3: no
4: na ní koukat.
3: Ty?
4: No a jak to, že ona to stihne?
3: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme

už dávno není to v pořádku. Láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, body by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouk a Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí, a šeptali si. Prostě řvali na celý barák. Vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost, to se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Surio Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
2: Plány mám, ohromné plány máme, Suřičku Marušku, do budoucna, ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou akci.
1: Co tom víš, jako akci chystá pan Berňák?
2: Chystá akci, ty budeš teď platit. Ukaž vyplatu, jako dostali si. Rozděl na dvě hromádky. Tu menší si ve malou domů. Nemáš, jo? Nedáš, jo? Tak z domičku hejdi ven.
1: Surio, nestraš nás, tak strašný to snad nebude. Jak ty to vidíš do budoucna?
2: Nechci být špatná Libuš, ale vidím tu černě.
1: Jaká Libuš?
2: Prorok
1: špatný. Kněžna Libuše.
2: No.
1: Kněžna Libuše.
2: A jako kněžna Libuše vidím svýma čekmýma očima, že zde nic rovně už dělat nebude se.
1: Ale ty jsi pesimista. Koho, jak jsem se tedy už ptal, budeš volit v příštích volbách?
2: Jako většina daňových poplatníků zde budu volit SOS. A budu volat Spendlohnlo. Neserte mne levý pravý. Já chci zůstat zdravý.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je sice hezké přísloví, ale v sexu neplatí, že s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Já si totiž, já taky nejsem úplně nevinátko, já si vedu o svých zážitcích takový malinký deníček.
1: No, to nás zajímá.
2: Vy jste chtěl vědět, jak se, daleko jsem došel,
1: ano,
2: tak
1: ano,
2: mám tady pár svých zápisků, abyste viděli, jak na tom jsem.
1: Tak jsem s tím.
2: Nejsou tady děti. Je to takový lehtivý.
1: Ale no, dobrý, jedeme.
2: Tady, hele, poslouchejte, to je zajímavý.
1: Prosím. Bez emocí.
2: Bez emocí. Hele, potkal jsem jí 12. srpna v pátek.
1: No.
2: V Praze na Václavském náměstí.
1: Hezky to začíná.
2: Šla po chodníku a já jsem za ní šel asi tak 10 kroků, aby si mě moc nevšimla.
1: No.
2: A tak jsme došli pomalu až k muzeu. Pak jsem za ní šel dolů Žitnou ulicí a ve smečkách zatočila opět na náměstí.
1: No, je to zajímavé, co nám tady čteš, ale malinko, jako
2: já to
1: jo?
2: Teď to přijde. Zabočila do Jindřišské ulice a podívala se na mě. A pak šla dál až na Senovážné náměstí.
1: Prosím tě, rycni to, jeď dál, ať se někam dostaneme.
2: Ano, tak tady. Tady už je akce, ano.
1: No?
2: Teď to začíná být napínavý. To už jsme na Kulaťáku v Dejvicích. A ještě pořád jdeme. Tady to začíná. Zastavila se u stánku s ovocem a koupila si kilo jablek. Já jsem si také koupil kilo hrušek, 2 kila švestek, kilo vína a 5 banánů jsem si koupil. Já rád banány.
1: Prosím tě. To je reklama na ovoce a zeleninu, nás zajímá erotická stránka věci, no.
2: A tady to je začíná. Málem jsem jí oslovil, ale zalekl jsem se a začal jsem jíst hrušku.
1: Skoč tam ještě 20 stránek, 20 odpočítej 20.
2: 20 stránek, tak tady už ten. No. Jím už 6. hrušku. Míříme směrem na Bílou horu. Hele, začínám jíst švestky.
1: Nemohl bys to nějak urychlit?
2: Urychlit, tak tady... Jo, tady jsem to zrychlil, pak jsem si dal jedno pivo na to a to byl... Tady to vzalo takovej... Tady to vzalo takovej přirozenej kalup.
1: No,
2: a to ještě není konec.
1: Ne, jako není konec, to nás nezajímá.
2: To začalo být,
1: to je jedno. Já myslím, že pro nás to stačí. Ano. Já bych spíš si udělal takový malý testík, aby jsme zjistili, co se vlastně zač. Rozumíš, aby jsme to
2: poznali. V oblasti sexuální.
1: Takže já bych potřeba vědět, co tě nejvíc zrušuje.
2: To mám říct tady.
1: Přece kvůli tomu nepojedeme do Berouna.
2: Se no. Trošku stydím.
1: Ale prosím tě, to je jedno. Co tě nejvíc zrušuje? No?
2: Já můžu to říct v té budce.
1: To je jedno, běž třeba do budky. No.
2: Už můžu, pane Šmucler?
1: Já nejsem Šmucler.
2: Ale z budky vypadáte jako Šmucler.
1: Z takovýhle budky každý vypadá jako Šmucler.
2: Já to teda řeknu.
1: No. No.
2: Ze všeho nejvíc mě zrušuje svíčková s brusinkama.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam přijíždí generál Custer se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi.

kojilo bych hornu se vzláší smrti stín. Padají jezdy z koní, výstřely z karabin. A lince modrých kabátů, barví krev červená, menciusů je statečný. A dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciusů je statečný, a dobře svůj kraj zná. Proč Castle neposlouchá ta slova barovná? Pak všechno sticho a jen tam duní nad krajem. Oblaku prachu mizí Sioxů vítězný kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítrval, tam uprostřed svých vojáků.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu?
1: Ptá se Anita doktora, říká, prosím vás, pane doktore, jak musím tu antikoncepci brát? Musím to vzít po každý souloži, anebo stačí jedna pilulka denně? Mladý lékař má za sebou první porod a ptá se šéf lékaře, jestli dělá všechno dobře. Ten říká, no tak celkem jo, no akorát to plácnutí na zadek se nedělá matce, ale tomu novorozenětí. Lékař říká k jedný pacientce, no a teď bych jenom ještě chtěl vědět, jak je to u vás v manželství s vaším sexuálním životem. Ona říká, no tak u mě je to, pane doktore, všechno normální. No všem, jak je to u manžela, to já nevím, že o mě nikdy nic nevypráví. Potkají se paní Čmoudová s paní Bulkovou. Povídá paní Čmoudová. Je, já už vás neviděla, paní Bulková. Co padělá vaše dcerka? Já slyšela, že už má přítele nějakýho. Paní Bulková říká, no jo, ale ne nějako, jak si snad myslíte, jenom tak čistě platonický, víte. Paní Čmoudová říká, platonický, a jak je to platonický? Paní Bulková říká, no jako, že za to nebere ještě nějaký peníze, nebo tak. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli. Baví se dvě, povídá ta jedna. Poslíš, Anka, prej si chceš nechat udělat plastiku prsou, je to pravda? Anka říká, jde pak, prosím tě, ani nápad. Můj starý si nic takového nezaslouží. Jedou dva rytíři na koni, jeden mladý a jeden starý. Povídá ten mladý, já nevím, ty si dal tvý starý manželce taky pas cudnosti. To si myslíš, že by ti mohla ještě záhnout, nebo co? Ten starý říká, ale to ne. Ale teď, až přijdu domů, taky řeknu, že jsem ten klíč ztratil. Jeden chirurg říká před operací pacientovi, jen se nebojte, člověče, já tuhle operaci dělal už aspoň 50krát. Pacient říká, je, tak to mě opravdu uklidňuje, pane doktore. A chirurg říká, no jo, prosím vás, buďte klidnej. To by bylo, aby se to jednou nepovedlo. V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita? Vždyť ty psí karvanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád mín, tak my to teď meleme i s boudou. Pan učitel ve škole mluví o hygieně a chce, aby děti uhodly, že si před spaním mají čistit zuby. Povídá, no, tak co se vždycky před spaním dělá? No, Moricku, no, co dělají například tví rodiče večer před spaním? Moricek říká, poslyšte, pane učiteli, já vím, co dělají, vy taky víte, co dělají. No ale řekněte, je tohleto otázka pro třetí třídu?

0: a zas. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ty se budeš divit, jo?
2: No.
1: A já jsem šla dneska rovnou...
2: Mluv to tam, nedejchej na mě.
1: Rovnou z práce domů.
2: To jsi to ale vzala nějak přes Aljašku, víš?
1: Ne, pojď. Počkej, Roberta, přiznal si, jdu ti domů a přes ulici...
2: No.
1: Mladík, jo?
2: No.
1: Krásnej, sportovní, 18-letý,
2: no, no. No.
1: A povídá mě, dívenko...
2: A co povídá?
1: Dívenko...
2: A pak jsi ho převedla přes křižovatku, jo? Co?
1: Proč?
2: No jak to proč?
1: Proč?
2: To musel být slepej, když ti řekl dívenko.
1: Ano, proč? Robert, počkej, po mně povídá. Dívenko, nešla byste ke mně domů na kafe? Já vám mám doma pravýho Renára.
2: Aha, kdo je to?
1: No, to jsem právě taky nevěděla, tak... Tak jsem byla zvědavá, bo mi furt říkal, šla se mnou, šla se mnou.
2: Ale já doufám, že víš, jak jsi vykole, že jsi nešla.
1: Ne, šla?
2: Jak to?
1: No určitě jsem šla, já se to pamatuju. Hele, já jsem mu říkala, já bych nešla, pane.
2: To je správný.
1: Pač, kdybyste byl sám, bych jsem se bála, ale když tam bude pan Renoir, možná, že se budu před ním. Možná, že se budu před ním stydět, jo?
2: No.
1: Ale půjdu, jo? No a tam jsem se ti zamilovala.
2: No, ale
1: no já mě. Jsem ti vůbec nevěděla, co dělám.
2: No takhle vůbec, no. Takhle vůbec,
1: no, ne, si nemluv. No nepočkej, jestli já si piju kafe nebo borovičku.
2: He, jo, tam. Tak ty mě chceš, ona mi zase chce namluvit, že jsi byla s nějakým Renoirem, víš?
1: Lázinko, to je úplně mrtvej malíř.
2: Jak to?
1: Protože umřel.
2: Jo, on umřel, chudá.
1: Já jsem byla s Marcelem. Ten je ti vzdělaný. A krásnej. Něco takový, hele, jako když se koukám na tebe, jo?
2: Ale, prosím tě.
1: No?
2: Tak ale, no.
1: Úplně pravej opak.
2: Ale jdi, prosím tě, jsi s tím pořád.
1: Roberte, Marcel, jo? Oči jako blesky.
2: No.
1: Jo? Svaly jako teda bouře, jo? Vlasy jako vám. A pusinku jako majovej deštník.
2: A spolu, správně říká se deštík, ne deštník.
1: A jo,
2: tohle si mu všecko vyprávila, jo?
1: No,
2: takže to jsi mě uklidnila, pak to není vyznání lásky, to je předpověď počasí, tohleta. Majovej deštík, no. Ale hlavně nezamluvej to, kde jsi byla, to mě řekni, to mě zajímá, nedejchej na mě.
1: A já ti to neřeknu.
2: Proč bys mi to neřekla?
1: Protože já jsem teď na chvilku uražila.
2: No, jak to by dlouho trvá.
1: A pak ti to taky neřeknu, protože je to tajemství, já jsem byla v Barberíně.
2: Tak jaký to je tajemství, když mi říkáš, že jsi byla v Barberíně?
1: Já si to nechám pro sebe.
2: No, buď tak hodná. Tak ty jsi byla v Barberíně, jo? Tak teď ti poprvé dokážu, jaký máš příbuzný. Já jsem totiž všecky obtelefonoval, víš? A víš, co mi řekli? Každý jeden vedle druhého mi řekl, že jsi od nich právě odešla. Takový ty máš příbuzný.
1: No tak vidíš, jaký máme hodný příbuzný. A jsme na mě!
2: Já nic neříkal.
1: Já jsem proto taková takhle, já vyvádím, protože já by jsem nevyváděla, kdyby jsem nebyla takhle zklamaná.
2: Čím jsi zklamaná?
1: Ano, já jsem zklamaná.
2: Čím ty jsi zklamaná?
1: Ano, protože ty mi nedáváš tu pravou, poctivou a věčnou lásku.
2: Jakou? Jakou?
1: Pravou, poctivou a věčnou.
2: Věčnou lásku, za 1000 korun měsíčně, co nedáváš na domácnost?
1: Ano.
2: Čistou lásku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, nebo jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řečí, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, dvojitá podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč procvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mávaje s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Za běhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků. 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě pocítím.

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Rádio Jihlava.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl jí vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze...

0: stejně uletěli. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat, je zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a teď může přijít zase jen klasické dílo Šimka a Grossmana, tentokrát s názvem Jak jsme chovali užitečné zvíře. V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepich není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z Boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku Máte prase? Od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čuníka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem co si prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který zřejmě babičku po 3měsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však dělal pohyb zřejmě dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni. Neboť bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý pulchart s pitomělý hlukem k ní z dola přikládal hlavu. Prase se od sousedovy lebky odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco pulchart spadl se štaflí a žaloval manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce o patro výš bylo dusno jak v aréně. Nevím proč, snad ze vzteku, zapíchl otec praseti stanový kolík zákeřně do boku. Zdivočelý bivoj, chtěje se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem od naproti zazděl zvuk kastanět, probudila se v praseti španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Přistavili jsme ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil s nožem do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes, ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabíjím a vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké divizi majora Ticháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a mistru Brázdovi, který náš byt uvedl do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a nikoli v chlévu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já bych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlým mladým mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.